hledáme krátké spojení se všemi skuténe neskazenými bytostmi, které se Fili s Netfesou při pomyslení zase popálí. Hledáme krátké spojení.

0: i cvičení lidé.
1: A maškary kynou vstříc divnému sněmu, zní do ticha hlasy, jež slyšet je všude. Až soudné dny minou, že konec je všemu, jen na věčné časy, že maso pust bude. Jdou cvičení sloni a cvičení pávy, pár cvičených koní a cvičené krávy. Jdou cvičení šváby a cvičené žáby, jdou cvičení mroži a za nimi z nože dál. Jdou.
2: Wer singt dort hinterm schwarzen Vorhang still sein Miserere? Ach, das bist du, o untreue und untröstliche Nacht, du balsam triefende geliebte Obstsucht, der mir lacht, du Falterblut des Morgenrots, du Schatten, der bald springt, Kadaver, der im Mondeslicht sein eigenes Fleisch verschlingt, dein heißes Haschisch-schwarzen Licht, das jede Zukunft findet, ist deine Stimme, die zerstört vom Echoklang erblindet. Du Todeslaute, die erglänzt im schwelenden Orchester, dich machten mir die Parzen einst zu meiner großen Schwester.

0: Můj spánek třeští postřeká jak hysterická žena a umíráček bije dál jak motiv z Beethovena. Mé tiché bdění ondlívá jak žena při lásce. Ach, usíná, však pádí dál ve zlaté ohlávce, do karmínových prérií, do země lotofagů, do korálové zahrady, do prostředí magů.
1: Nacht schwärmte ihren Bienentau aufs Obst der Gärten aus, schuf aus dem Kathedralengold sich einen Türmchenstrauß. Die Sterne schlugen tropisch ein wie Totenbettsoprane. Nacht, trommelloser Sargumzug. Nacht, tote Karawane.